0: Taková byla symfonie E-dur od Josefa Suka ve stvárnění České filharmonie, se kterou dílo svého času nastudoval Václav Neumann.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Společnost nám teď chvíli bude dělat The Concord Ensemble. Vokální soubor zaměřený na provozování renesanční a barokní hudby, který na sebe upozornil těžbou skladeb z latinskoamerických koloniálních rukopisů a španělských kancionálů. Poslechneme si v podání jeho členů skladby Matea Fleči, Cristobala de Morales a Juana Vasqueze.

V podání členů souboru Concord doznělo několik skladeb autorů hispánské provenience, konkrétně Matea Fleči, Cristobala de Morales a Juana Vasquéze. Posuneme se trochu v čase, ale pořád zůstaneme v té minulosti, ve které hudba platila za ušlechtilou zábavu, a poslechneme si symfonii F-dur od Josefa Myslivečka. Uměleckým vedoucím souboru Concerto Köln je Werner Erhardt.

Symfonie F-dur od Josefa Myslivečka hráli členové souboru Concerto Köln s uměleckým vedoucím Wernerem Erhardem. Antoine de Loyer byl francouzský skladatel, který započal svou profesní dráhu jako člen královské stráže ve Versailles, ale v revolučních časech konce 18. století byl nucen emigrovat a na delší čas se usadil nejprve v Hamburku a potom dokonce až v Petrohradě. Nakonec se mohl do své vlasti vrátit a jeho životní osudy jsou dosti barvité. Pro nás je v tuto chvíli důležité, že ve svém skladatelském odkazu zanechal mnoho skladeb pro kytaru a my si teď jednu z nich poslechneme. Je to koncertantní duo pro dvě kytary, psáno v tónině C-dur a je to druhé ze tří koncertantních duet Opus 31. Hraje Heinrich Albert Duo, pojmenované po skladateli a kytaristovi přelomu 19. a 20. století. Tvoří ho Joachim Schrader a Jan Erler.

Joachim Schrader a Jan Erler, dva hráči na kytaru, kteří vystupují společně jako Heinrich Albert Duo, přednesli koncertantní duo C-dur pro dvě kytary číslo 2 z opusu 31 od Antoana de Loyer. V roce 1927 byl Ottorino Respighi pozván do Jižní Ameriky, včetně Brazílie, aby tam dirigoval sérii koncertů vlastní hudby. Přišlo mu obtížné komunikovat s orchestry, které jsou zvyklé hrát jen operu a zarzuelu, ale dal to a pozvali ho znovu a dokonce ho požádali, aby složil brazilskou svitu a oddirigoval ji. Takže to udělal. Původně to mělo být 5 vět, ale stihli jen 3. A ty jsou Tropická noc, Butantan, to je čtvrť v São Paulo, kde skladatele ohromilo, ne úplně v pozitivním smyslu, laboratorní zařízení specializované na sběr hadího jedu. A třetí část má titul Canzone e Danza, inspirována pouličním festivalem, kde se zpívá a tančí. Skladbě dal titul Brazilské imprese, tak to ji pojednal Dalaský symfonický orchestr pod vedením Eduarda Matty.

Brazilské imprese od Otorina Respighiho podbarvily letní čas vysílání stanice D-dur. Dalaský symfonický orchestr řídil Eduardo Mata. K závěru tohoto D-durového bloku nás doprovodí

hudba Ferdinanda Riese, přítele, žáka a tajemníka Ludwiga van Beethovena. Těžiště jeho hudby spočívalo v oboru smyčcového kvartetu, respektive v jeho odkazu je tento žánr zastoupen nejvíc. Stylově kotvil na pomezí klasicismu a romantismu. Já z jeho odkazu vybírám sonátu pro klarinet a klavír, 29. skladatelovo dílo v podání Dietra Kleckera a Thomase Ruise.

Vyslechli jsme sonátu pro klarinet a klavír opus 29 od Ferdinanda Riese, hráli Dieter Klecker a Tomáš Ruiz. Hudbu pro uplynulé 4 hodiny vybírala Vanda Dobrovská, čímž se s vámi zároveň také loučím a přeji příjemný další čas, možná, a já dodávám pokud možno ve společnosti naší digitální stanice D-dur.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

V minulém Dakápu jsme probírali předehry a uvertýry a snad si vzpomenete, že jedna předehra byla od Bacha. Byla to součást jeho orchestrální svity, skladby, která s výjimkou oné předehry sloužila k doprovodu tance. Barokní svity měly ustálené pořadí vět, které bylo dáno potřebami tanečníků, nikoli citem skladatele. Z toho důvodu se při poslechu barokních svit, odpusťte mi tu otevřenost, často poněkud nudíme. Největším problémem je takzvaná důsledná tonální centralizace. Celá svita je napsána v jedné tónině. Hudba musí být jednoduchá, takže nepřipouští nějaké odvážnější harmonické výlety, modulace, chromatiku. První tanec začne v C-dur, ve střední části na chvíli vybočí do G-dur, ale pak honem zpátky do C. A tak je to od začátku do konce.

Na začátku jsem se dopustil poněkud generalizujících tvrzení. Samozřejmě, že při svitách těch největších barokních mistrů se nenudíme. Telemann, Händel, Bach sice dodržují zákon o tonální centralizaci, ale vyžívají se například v rytmu. Přesouváním akcentů, opakováním figur, které se nekryjí s taktovými čarami, dosahují různých mateníkových efektů. Vlastně mi není úplně jasné, jak se na takovou hudbu mohlo tančit. Ale možná, že to byl takový vtip k pobavení tanečníků, kterým se museli nutně plést nohy. Třeba ve finále Bachovy čtvrté svity.

Pokud se skladatel nedohodl se svým šlechticem a on se svými hosty jinak, měla barokní svita jasný program. Bach ho přesně dodržuje ve francouzských svitách a partitách pro čembalo. Po předehře nebo preludiu nastupují tanečníci na parket a tančí Alman, čili německý tanec v sudém taktu, který vždy začíná před taktím.

Dalším povinným tancem je sarabanda, pocházející ze Španělska. Je to vážný, až skoro těžkopádný tanec s typickým tečkovaným třídobým rytmem.

Následuje tanec, tak říkajíc ve volném stylu. Skladatel měl možnost vybrat si mezi menuetem, gavotou, buré a dalšími. Nejčastější byl menuet. Často se v programu setkáme s označením menuet římská 1 a menuet římská 2. Jsou to jakoby dva menuety za sebou, přičemž poté se ten první ještě zopakuje. Jinak řečeno, je to menuet s triem ve formě ABA.

poslední částí barokní svity je žiga. Pochází ze Skotska, je rychlá, hravá, vždy třídobá a obvykle polyfonní. Je často komponována jako jednodušší, ale o to rychlejší fuga s různými kontrapunktickými vymyšlenostmi.

Po takovém sledu tanců bylo osazenstvo dostatečně unavené, aby šlo odpočívat, popíjet a laškovat. Orchestr či solista však pokračovali v hudební produkci, například nějakého instrumentálního koncertu. Barokních svit byly napsány stovky, ale jen málo které z nich přežily zkoušku ohněm, kdy při nich publikum přestalo tančit a začalo jen poslouchat. K tomu tato dílka rozhodně nejsou určena. Jen několik autorů obstálo. Samozřejmě Bach a jeho sólové svity pro čembalo, housle, violončelo a čtyři úžasné orchestrální svity. Dále Handel, Telemann. Ale také Jan Dismas Zelenka. V jeho katalogu sice žádnou skladbu s názvem Svita nenajdeme, za to pět kapričí, skladeb, které mají všechny parametry volněji koncipovaných tanečních svit. Při některých částech bych rozhodně tančit nedokázal, zcela by mě zaměstnal samotný poslech.

Půjdete-li dnes na koncert běžného komorního orchestru, jen málo kdy se v programu setkáte s barokní svitou. Tu už většinou orchestry přenechávají souborům specializovaným na barokní hudbu. V klasicismu se svity téměř nepsaly, vrátili se k nim až romantici. Těžko bychom formulovali nějaká pravidla. Snad jen se předpokládá, že svita bude mít alespoň 4 části a bude poněkud odlehčenější než symfonie nebo sonáta. Taneční ráz téměř zcela zmizel, ze svity se stala koncertní skladba. Ale jedna z nejčastěji hraných svit, Dvořákova česká svita, připomíná roztančenost barokních časů, jen všechny ty almány a kurány nahrazuje českou polkou a furiantem.

Velká kapitola světových dějin začala v okamžiku, kdy skladatelé začali šetřit silami a uvědomili si, že bude výhodné, když ze svých velkých dramatických děl, jako jsou opery a balety, vyberou některé části a udělají z nich orchestrální svity. Také se svitou dá zhodnotit scénická hudba, jak to udělal Grieg v Peer Gyntovi. Hudba se tak zužitkuje dvakrát a na koncertním pódiu bude mít víc příležitostí k provedení než na jevišti. Někdy dokonce vyrobí svitu z opery či baletu jiný autor. Pro nás v rozhlase to má ještě další význam. Balet a opera jsou hudebně dramatická díla, za jejichž uvedení se musí platit mnohem větší poplatky než za hudbu orchestrální. A tak vám můžeme na Vltavě mnohem snadněji pustit svitu z Lišky Bystroušky, než Lišku Bystroušku samotnou. Závěr Dakápa však svěříme Maxu Rägerovi, který dokázal, že svita i s jejími barokními pravidly je kompatibilní s romantickým hudebním uvažováním. Je to kouzelná syntéza všech možných slohů a končí báječnou fugou, na kterou by se možná i dobře tancovalo.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Johann Sebastian Bach, Symphonia z kantáty Wir müssen durch viel Trübsal. Akademiu Byzantínu řídí Ottavio Dantone.

Gioachino Rossini a Lazebník sevilský, scéna s názvem Fermi Tutti. Zpívá sbor Metropolitní opery, hraje orchestr Metropolitní opery, řídí Erich Leinsdorf.

Dun, dun, dun.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Ludwig van Beethoven, čtvrtá věta z kvartetu číslo 9. Hraje Rafael Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. V březnu roku 1874 se v Prozatímním divadle v Praze konala slavná premiéra další z oper Bedřicha Smetany. Jeho komická opera o dvou dějstvích Dvě vdovy byla inspirovaná francouzskou konverzační a situační komedií. S rozechvěním očekával 50-letý kapelník Smetana reakci publika, v němž byla vedle ctitelů jeho hudby i řada jeho odpůrců. Poté, co se ten večer na jevišti dohrál příběh energické Karolíny a křehké tiché Anešky, sestřenic a vdov, z nichž prvá vládne pevnou rukou na statku a druhá svádí vnitřní boj o lásku milovaného Ladislava, strhly se obrovské ovace. Smetana, který sám dirigoval, byl dojat nadšeným přijetím díla. Tak třeba právě s představou tohoto slavného prvního provedení si teď poslechněme předehru k opeře Dvě vdovy. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vede Jaroslav Kyzling.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Johann Josef Fuchs, Rondo pro 7 nástrojů, Concertus Musicus Wien řídí Nikolaus Arnoncourt.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Kdysi se ve hře na klavír utkali Ludwig van Beethoven a Johann Baptist Cramer, kteří byli oba pokládáni za jedny z nejlepších pianistů své doby. Souboj dopadl nerozhodně. Beethoven okouzlil expresivitou, Cramer dokonalou technikou. Však jí měl také na čem vycvičit. Sám napsal množství instruktivních skladeb a etýd. Toto je jedna z nich. Etýda číslo 2, E-moll, a s ní Petr Jiříkovský.

0: D-dur, vaše tónina.
1: Na sklonku svého mladého života se Mozart potěšil úspěchem své opery Kouzelná flétna. Jejíž premiéru od čembala sám řídil v divadle na Vídeňce a libretista Schikaneder zpíval komickou roli Papagena. 30. září byla premiéra, 5. prosince už Mozart nebyl mezi živými. Opera je pro svůj námět, tajemné zednářské symboly i fakt, že Mozart krátce na to skonal, opředena mnoha dohady i mýty. Je to pestrá směsice prvků lidové frašky, kouzelného i pohádkového divadla a hry o zasvěcení. Onu komickou polohu zde zastupuje zejména ptáčník Papageno, doprovázející věrně prince Tamína, ale zároveň sám toužící po lásce, pohodné ženušce. A když ji konečně najde, Papagenu, nejprve nesměle, koktavě a poté šťastně zpívají o své lásce a těší se na mnoho malých Papagenů a Papagenek. Velmi efektní a oblíbený duet ze závěru druhého dějství nám zaspívají Thomas Kvasthoff a Montserrat Caballé. Rozhlasový symfonický orchestr Kaiserslautern řídí José Collado.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Jean-Philippe Rameau, Lecky Klopp, Rondo ze svity pro čembalo D-dur, hraje William Christie.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Jan Václav Hugo Voříšek, mše B-dur a část Benediktus. Pražský komorní sbor a virtuozity Praha řídí Václav Neumann.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého blámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Lantmann, což je čtvrtá část z vodní hudby D-dur, svita číslo 2 Georga Friedricha Händla, Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Leonard Bernstein byl skutečnou hvězdou Ameriky i světa. Talent, jaký se rodí jednou za 100 let, psalo se o něm. Gigant pódia. Jeho úchvatnou dirigentskou kariéru odstartoval záskok za náhle onemocnělého Bruna Waltra u New Yorkské filharmonie, u níž pak Bernstein strávil 11 let jako šéf dirigent a procestoval s ní svět. Také s ní milionům Američanů představoval klasickou hudbu prostřednictvím popularizačních televizních pořadů, díky nimž skutečně cestu ke klasice našli mnozí z nich. Ze skladatelského odkazu Leonarda Bernsteina, asi 90 opusů, v němž najdeme vážná díla i populární kousky a muzikál, vybereme právě z této oblasti muzikálové. Candide, opereta, muzikál, je založen na Voltaireově satyře o lidském bláznovství z roku 1759. Bernsteinův Candide je z roku 1956 a toto je jeho předehra. Los Angeleskou filharmonii vede sám autor Leonard Bernstein.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Typickým renesančním všestranně vzdělaným šlechticem byl Krištof Harant. Cestoval, podnikl pouť do svaté země, ovládal několik jazyků, věnoval se poezii i literatuře, malířství i hudbě. Asi by zanechal mnohem více děl, kdyby nebyl v červnu 1621 popraven na Staroměstském náměstí za spoluúčast na Stavovském povstání. Co se týká jeho hudebního umění, zachovalo se nám pouze 7 jeho skladeb. Navíc jen 3 z nich jsou kompletní, 2 moteta a mše. Před námi je teď jedno z oněch motet, je 5hlasé v němčině, má titul Maria Kron a vyšlo ještě za Harantova života v roce 1604. Zpívá soubor Fraternitas Literatorum.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Johann Sebastian Bach, árie Wohl euch ihr ausgewählten Seelen z kantáty číslo 34. Zpívá Magdalena Kožená, soubor Musica Florea řídí Marek Štrincl.

Wolfgang Amadeus Mozart. Druhá věta ze symfonie číslo 16 C-dur, Kechlův seznam 128. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Bedřich Smetana a klavírní skladba Slavnost českých rolníků z cyklu Sny hraje Tomáš Víšek. Chorál je duchovní zpěv, původně jednohlasý, který zpívají věřící během liturgií. Chorály často nesou všeobecně známé ikonické významy. Skladatelé duchovní hudby chorály upravují a přebírají do svých skladeb. Dělal to tak Bach ve svých kantátách, paších a varhaních skladbách. V české tvorbě se takto pracuje s husitským a svatováclavským chorálem. Johann Sebastian Bach a smuteční moteto o Jesu Christ, Mein Lebenslicht. Zpívá Monteverdi Choir, řídí Sir John Eliot Gardiner.

Jednou z nejznámějších melodií Johannesa Brahmse je jeho ukolébavka, při níž usíná nejedno miminko, protože je nejčastější melodií hrajících hraček. Ve skutečnosti ona Wiegenlied, tedy ukolébavka, pochází z Brahmsova cyklu 5 písní pro hlas a klavír na slova známé sbírky Chlapců v kouzelný roh. Nám Brahmsovou ukolébavku zaspívá velká italská sopranistka, o níž Toscanini hovořil jako o andělském hlasu, Renata Tebaldi. Nový filharmonický orchestr vede Anton Guadagno.

Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pro flétnu a varhany D-moll, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima na flétnu, Jaroslav Tůma na varhany.

Antonín Dvořák, první věta ze serenády pro 10 dechových nástrojů, violončelo a kontrabas, opus 44. Pražskou komorní filharmonii řídí Jakub Hrůša.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Opery Giuseppa Verdiho jsou pravidelně inscenovány ve všech operních domech světa. Díky jejich kvalitě je totiž neustálý posluchačský zájem zaručen. A těžko najdete scénu, která by někdy, ale spíš opakovaně, neinscenovala třeba Aidu. Operu si objednal egyptský vícekrál a milovník opery Ismail Pasha jako slavnostní dílo v době otevření Suezského průplavu. Premiéra v roce 1870 byla dalším z Verdiho triumfů. Jako v řadě dalších oper i zde jde o volbu mezi láskou a životem. Zde vojevůdce Radames volí lásku k dceři etiopského krále, otrokyni Aidě, a platí za to životem stejně jako ona. V prvním dějství napsal Verdi Radamesovi překrásnou jímavou tenorovou árii Celeste Aida, nebeská Aido. A my si ji poslechneme v podání Joseho Carrerase a vídeňských filharmoniků s Herbertem von Karajanem.

A teď na vlnách D-dur barokní velikán Georg Friedrich Händel a jeden ze čtyř korunovačních hymnů, které složil v roce 1727 pro korunovaci anglického krále Jiřího II. Text je založen na několika prvních verších biblické první knihy královské, kde se mimo jiné říká: kněz Sádok vzal ze stanu Hospodinova roh s olejem a Šalamouna pomazal. Zatroubili na polnici a všechen lid provolal, ať žije král Šalamoun. Mimochodem, Händelův hymnus Zadok the Priest je od té doby zpíván při každé korunovaci britského panovníka, právě během aktu pomazání. Teď ho uslyšíme z nahrávky sboru a orchestru Akademie svatého Martina v Polích a Syra Nevila Marinera. Georg Friedrich Händel, kněz Sádok.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Jediným britským skladatelem, který po Edwardu Elgarovi dosáhl světového renomé, je Benjamin Britten, který byl pojmem především v 50. letech 20. století a jeho věhlas trvá dodnes. My teď nahlédneme do ranější tvorby 20-letého Britna. Ve své Simple Symphony pro smyčcový orchestr mladý skladatel, který měl za sebou kariéru zázračného dítěte, užil několik svých nejoblíbenějších hudebních motivů právě z dětství. V každé větě jsou dva a před námi první věta Simple Symphony v podání komorního orchestru Orpheus.

Wolfgang Amadeus Mozart, recitativ a duet Cerlíny a Dona Giovanniho z prvního dějství opery Don Giovanni, zpívá Cecilia Bartoli, Bryn Terwyll, orchestr Národní akademie svaté Cecílie, řídí Myung Bun Chung.

Velmi oblíbenou součástí koncertních programů symfonických orchestrů jsou barvité koncertní předehry Hektora Berlioze. Je to, dá se říci, sázka na jistotu, která posluchače vždycky potěší. My se teď potěšíme Berliozovou uvertýrou Rob Roy, inspirovanou stejnojmenou novelou Waltera Scotta. Montrealský symfonický orchestr Charles Dutoit.

Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Jsou tóny, které sotva zazní, okamžitě je každý, no dobře, téměř každý, dokáže identifikovat. V následujícím případě se jedná o několikrát opakovaný půltón na klavíru. Právě tak otevřel Ludwig van Beethoven svou bagatelu pro Elišku a skutečně jen málo kdo, kdo se kdy učil hrát na klavír, tu půvabnou Beethovenovu miniaturu nehrál. My si ji ovšem poslechneme v podání mistra, označovaného za jednoho z největších klavíristů všech dob. Dámy a pánové, takto hraje pro Elišku pan Alfred Brendel.

Polyfonie je důmyslná kompoziční technika, v níž skladatel souběžně vede několik hlasů, z nichž každý má svou samostatnou melodickou linku s vlastním rytmem a dynamikou. Přesto, jako zázrakem, znějí všechny dohromady a společně vytvářejí vyšší celek. Vrcholným příkladem polyfonie jsou Bachovy fugy. Johann Sebastian Bach, triová sonáta pro varhany číslo 6, první věta, hraje Ivan Sokol.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Příští okamžiky strávíme s Heinrichem Isákem, renesančním skladatelem frankoblámské školy, který působil v Německu, Rakousku, Itálii, byl oblíbeným hudebníkem několika členů slavné rodiny Medičejských, později se stal dvorním skladatelem habsburského císaře Maximiliána I., s nímž cestoval po Evropě a na konci života se vrátil do Itálie, do Ferrari. Je tomu už přes 500 let. Isák zemřel v roce 1517. A zřejmě si při svých evropských poutích zvláště oblíbil jedno město, neboť napsal tuto kanzonu: Innsbruck, ich muss dich lassen. Innsbrucku, musím tě opustit. Zpívá belgický baritonista Lieven Termont, hraje kapela flamenka.

Antonio Vivaldi, druhá věta z koncertu pro sopraninovou zobcovou flétnu. Hraje Petr Holšlák, The Parley of Instruments je soubor, který ho doprovází.

Tento kus nesmí chybět v repertoáru žádného klarinetového virtuóza. Karl Maria Weber, klarinetový koncert číslo 2, třetí věta a La Polaca. Hraje Orpheus Chamber Orchestra, na klarinet hraje Charles Neidich.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Chačaturianův šavlový tanec je z roku 1940 a vychází z arménského folklóru. Je součástí posledního dějství baletu Gajané. Aram Chačaturian šavlový tanec hraje Kirovův orchestr, řídí Valerij Gergiev.

Čakona a pasakália jsou polyfonní hudební formy postavené na stále se opakující basové figuře. V basové lince se donekonečna opakuje stejný motiv, ostatní hlasy jsou svobodné, ale musí respektovat rotující basovou figuru. Forma se často vyskytuje ve varhanní hudbě, kde se o bas starají varhaníkovi nohy. Vítězslav Novák napsal kromě slavné slovácké svity také velkolepou jihočeskou svitu. Z níž si poslechneme Pochod táborů a epilog. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Marek Štylec.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vysílání stanice bude pokračovat s komentářem dalšího autora výběru hudby. Ze studia vás zdraví Rafael Brom. Na programu je teď skladba s titulem Poetické valčíky od katalánského skladatele Enrica Granadose. Na kytaru hraje Gillian Bream.

Kytarista Gillian Bream hrál poetické valčíky Enrica Granadose. A následuje koncert pro fagot a orchestr F-dur od Johana Nepomuka Humla. Hrají František Herman, fagot, a evropští solisté Lucemburg. Řídí Jack Martin Handler.

František Herman, fagot a evropští solisté Lucemburg, řídil Jack Martin Handler, hráli koncert pro fagot a orchestr F-dur Johanna Nepomuka Humla. Pro další chvíle vysílání jsem vybral tři růžencové sonáty Heinricha Ignáce France von Biebera pro varhany a housle. Jsou to sonáty číslo 12 Na nebe vstoupení páně, číslo 13 Seslání Ducha svatého a číslo 14 Na nebevzetí Panny Marie. Výběr uzavírá Pasakalia pro sólové housle. Hrají Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany. Pro tři sonáty Bieber předepsal skordaturu, tedy přeladění houslí.

0: To byl výběr z cyklu 15 růžencových sonát pro housle a varhany od Heinricha Ignáce France von Biebra. Byly to sonáty číslo 12 Na nebe vstoupení páně, číslo 13 Seslání Ducha svatého a číslo 14 Na nebe vzetí Panny Marie. Výběr uzavřela pasakalia pro solové housle. Hráli Lucie Sedláková, Hůlová, barokní housle a Jaroslav Tůma, barokní varhany.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a další skladbou programu bude klavírní koncert A-moll opus 16. Edvarda Griega. Hrají pianistka Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídí Esa-Pekka Salonen.

To byl koncert pro klavír a orchestr a-moll, opus 16. Edvarda Grieha. Hráli Alice Sára Ott a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Řídil Esa Pekka Salonen. A dalším autorem programu je klasicistní autor Mauro Giuliani. Jeho koncertantní duo pro flétnu a kytaru, opus 35. hrají Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraft, kytara.

0: To bylo koncertantní duo pro flétnu a kytaru opus 35. Maura Giulianiho. Hráli Nora Schulman, flétna, a Norbert Kraff, kytara.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Program pokračuje symfonickou básní s názvem Vesnická svatba, opus 26. vídeňského komponisty Karla Goldmarka, současníka a přítele Johannesa Brahmse. Hraje irský symfonický orchestr. Řídí Steven Gunzenhauser.

Irský národní symfonický orchestr řídil Stephen Gunsenhauer, hrál symfonickou báseň Opus 26 s názvem Vesnická svatba Karla Goldmarka. Vysílání stanice pokračuje hudbou Johanna Sebastiana Bacha. Budou to tři hlase invence pro klavír, v úpravě pro housle, violu a violončelo Bachův seznam číslo 787 až 801. Hrají Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Téden, violončelo.

0: To byly tříhlasé invence pro klavír v úpravě pro housle, violu a violončelo Johanna Sebastiana Bacha v jeho katalogu čísla 787 až 801. Hráli Janin Jansen, housle, Maxim Rysanov, viola a Torleif Tedén, violončelo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Posloucháte program, který připravil Rafael Brom. Z hudby Petra Iljiče Čajkovského jsem vybral předehru Fantazii pro orchestr podle námětu Williama Shakespearea Romeo a Julie. Hraje Kirovův orchestr z Petrohradu, řídí Valerij Gergiev.

To byla předehra fantazie pro orchestr Romeo a Julie podle námětu Williama Shakespearea od Petra Iljiče Čajkovského. Hrál Kyrovův orchestr z Petrohradu, řídil Valery Gergiev. Další skladbou ve vysílání bude kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo, číslo 7 Luigiho Boccheriniho, podle Gerardova katalogu číslo 451. Hrají Pepe Romero a Akademie svatého Martina v Polích.

Kytarista Pepe Romero spolu se členy Akademie svatého Martina v Polích hráli kvintet pro kytaru, dvoje housle, violu a violončelo číslo 7 Luigiho Boccheriniho podle Gerardova katalogu dílo číslo 451.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi v tuto dobu autor výběru hudby Rafael Brom. Následující skladbou bude koncertantní kvartet pro housle, hoboj, violu a violončelo F-dur, opus 7 číslo 1 z cyklu O šesti skladbách od Jana Křtitele Vaňhala. Hrají Sarah Francis, hoboj a smyčcové trio Tagore.

Hoboistka Sarah Francis a smyčcové trio Tagore hráli koncertantní kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo F-dur opus 7 číslo 1 od Jana Křtitele Vaňhala. Španělský pianista a komponista Manuel de Falla napsal své populární symfonické imprese pro klavír a orchestr s názvem Noci ve španělských zahradách za pobytu v Paříži. Dnes je bude hrát Marta Ergličová, klavír a pařížský orchestr. Řídí Daniel Barenboim.

To byly symfonické imprese pro klavír a orchestr s názvem Noci ve španělských zahradách od Manuela de Falii. Hráli Marta Argeričová, klavír a pařížský orchestr. Řídil Daniel Barenboim. Koncertantní skladbu vystřídá sonáta pro housle a basso continuo číslo 6 A-dur od Giovanniho Stefana Carbonelliho. Hrají Ellen Schmidt, housle, Gaetano Nassillo, violončelo, Karl Ernst Schröder, barokní kytara a Andrea Marchiol, čembalo.

0: To byla sonáta pro housle a basso continuo číslo 6 A-dur od Giovanniho Stefana Carbonelliho. Hráli Ellen Schmidt, housle Gaetano Nasillo, violoncello Karl Ernst Schröder, barokní kytara a Andrea Marchiol, čembalo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a program pokračuje symfonickou fantazií pro orchestr s názvem Z Itálie od Richarda Strausse. Hraje Tonhalle Orchestr Zürich, řídí David Zinman.

Tónhale Orchestr Zürich řídil David Zinman, hrál symfonickou fantazii pro orchestr s názvem Z Itálie od Richarda Strause. A dále uslyšíte cyklus skladeb pro klavír, lyrické kusy, opus 57, sešit 6. Edvarda Griega. Na klavír hraje Eva Knardálová.

Legendární norská pianistka Eva Knardálová, blahé paměti, hrála lyrické kusy opus 57. sešit 6. Edvarda Grieha. Po komorní hudbě nabízím dále předehru Benvenuto Cellini opus 23. od Ettora Berlioze. Hraje symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Řídí Zoltán Fekete.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK, řídil Zoltán Fekete, hrál předehru Benvenuto Cellini, opus 23. od Ektora Berlioze.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Hudbu, kterou posloucháte, vybral a slovem provází Rafael Brom. Ve vysílání stanice dále uslyšíte čtvrtou sonátu pro violončelo a klavír C-dur, opus 102, číslo 1, Ludwiga van Beethovena. Hrají Heinrich Schiff a Till Fellner.

Heinrich Schiff a Till Fellner hráli čtvrtou sonátu pro violončelo a klavír C-dur opus 102 číslo 1 Ludwiga van Beethovena. A následující více než hodinu je věnováno barokní hudbě švédské provenience. Autorem drottningholmské hudby je Johann Helmich Roman. Hraje ansámbl 1700 Lun, řídí Göran Karlsson.

0: Tak to byla drotningholmská hudba, velká suita pro orchestr od Johana Helmicha Romana. Hrál ansámbl 1700 Lund, řídil Göran Karlsson.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na závěr koncertní řady jsem vybral trio pro dvě flétny a basso continuo B-dur od Johanna Christiana Bacha. Hrají Jiří Válek, flétna, Roman Novotný, flétna, František Host, violončelo a František Xavertúry, čembalo.

Tak to bylo trio pro dvě flétny a basso continuo B-dur od Johanna Christiana Bacha. Hráli Jiří Válek a Roman Novotný flétny, František Host violončelo a František Xaver Thury čembalo.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Připraven je malý pozdrav od velkého Händla a pro baroko tak typický svítivý zvuk zobcové flétny. Tady je část ze sonáty pro altovou zobcovou flétnu a čembalo F-dur v podání členů The Cambridge Music.

Škoda, že velký americký skladatel, geniální syntetik písňové tvorby, jazzu a klasické kompozice George Gershwin se dožil pouhých 39 let. Při jeho mimořádném nadání, nevyčerpatelné invenci a svěžích nápadech by jistě populární i klasickou hudbu ještě o mnohé obohatil. Ve 20. letech chrlil jeden písňový, respektive muzikálový hit za druhým. Ale také napsal dodnes obdivovaná, řekněme vážnější díla. Rapsodii v modrém, klavírní koncert F-dur, Američana v Paříži, ve 30. letech pak operu Porgy a Bess, doceněnou až po Gershwinově smrti v roce 1937. My si teď právě z těch let 20. vybereme jedno ze tří preludií pro klavír, nebo také jazzových preludií. Bude to číslo 2, a to v podání Emila Leichnera.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Haydn, árie z opery Armida. Zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonín Dvořák a skladba populární u všech violončelistů světa. Klid lesa pro čelo a orchestr opus 68. Hraje Petr Nouzovský, komorní filharmonii Pardubice řídí Stanislav Vavřínek.

Repetice je bezprostřední opakování právě odehraného hudebního úseku. V baroku se však takové opakování nedělo beze změny, neboť se od interpreta očekávalo, že opakovanou část obohatí o vlastní příspěvky, tedy improvizované ozdoby, virtuózní prvky, ornamentiku. V klasicismu se v sonátách a symfoniích standardně opakovala první část sonátové formy, tedy expozice. Dnešní interpreti se ale často rozhodnou repetici vynechat. Bach vytvořil pro svou druhou manželku Annu Magdalénu, která byla výbornou zpěvačkou, knížku árií a písní. Ne všechny ale napsal sám Bach. Poslechněme si dvě písně z této sbírky, z nichž ta první, přestože je to nádherná melodie, rozhodně není Bachova, nýbrž jiného barokního skladatele Gottfrieda Heinricha Stölzla. Zpívá Emma Kirkby.

Následující melodii budete velmi pravděpodobně nebo zcela jistě znát, neboť patří k nejslavnějším a nejupravovanějším ve světě. Leckde si bez ní nedokáží představit vánoční svátky a možná budou mnozí z vás znát i název té kompozice. Ale víte, kdo zkomponoval přeslavnou alžbětinskou serenádu? Jeho jméno je Ronald Binge a během druhé světové války sloužil u královského britského letectva. Po válce byl skladatelem BBC, psal i hudbu filmovou, ale Bingeho alžbětinská serenáda, oslavující po válce v roce 1952 nástup nové alžbětinské éry s královnou Alžbětou II., je nepřekonatelná. Hraje nám ji Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě, diriguje Ernest Tomlinson.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Felix Mendelssohn Bartholdy, Laudate Pueri, moteto pro sbor s doprovodem varhan, opus 39 číslo 1. Kýnův dětský sbor zpívá, na varhany hraje Jan Kalfus.

D-dur, vaše tónina. Wolfgang Amadeus Mozart, předehra k opeře Don Giovanni. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

8 let mladším současníkem Antonia Vivaldiho a taktéž rodákem z Benátek. A zatímco z Vivaldiho se stal nejoslavovanější skladatel té doby, z Marcella, vystudovaného právníka, byl především úspěšný politik, člen benátské vlády a guvernér v chorvatské Pule. Komponoval toliko do 40 let a jako skladatel se proslavil hlavně svým zhudebněním 55 biblických žalmů. Napsal asi 6 oper, jejichž premiéry zažily Florencie, Řím i Vídeň a Benedetto Marcello je také autorem množství, dokonce stovek kantát a madrigalů a motet a duetů. A jeden z nich teď pro nás mají italští pěvci. Sopranistka Rosana Bertini a kontratenorista Claudio Cavina. Doprovodí je soubor La Veneziana.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Beethovenovi bylo něco málo přes 30, když zkomponoval svou druhou symfonii. Začal už sice pociťovat problémy se zhoršujícím se sluchem, ale během svého léčebného pobytu v Heiligenstadtu uvěřil, že se vše v dobré obrátí. A do symfonie D-dur vložil velikou energii, radost, naději. Ostatně způsobila to jistě i milá mladá dáma Giulietta Guicciardi, jež skladatele mimořádně okouzlila. Možná měl její půvabný obrázek před sebou, když komponoval druhou volnou větu, melodický skvost. Nechme teď stranou fakt, že vztah s koketní Julietou neměl dlouhého trvání a hluchota se dále horšila. Teď vstupme do toho slunného a naděje plného období s tou krásnou druhou větou druhé symfonie. Toto je nahrávka Berlínských filharmoniků a Leonarda Bernsteina.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Na prvním místě v katalogu děl Josefa Haydna, který uspořádal Antony van Hoboken, nikoli chronologicky, nýbrž podle hudebních druhů, jsou Haydnovy symfonie. Dlouho jich bylo uváděno 104. S postupujícím muzikologickým bádáním se číslo pomalu zvyšuje a kdo ví, kde se zastaví. Pod číslem 100 je Haydnova symfonie G-dur, jedna z londýnských symfonií, která má přízvisko vojenská. Vděčí za to druhé větě s trubkovými fanfárami i kvazi vojenskými bubny, včetně tympánového virblu a takzvaných tureckých nástrojů, včetně trianglu. Tady je věta, díky níž se i celé symfonii číslo 100 říká vojenská. Komorní evropský orchestr Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Ať žije král, vive le roi, ozve se za chvíli, tedy nikoli zpěvem, ale stejnojmenou drobnou instrumentální skladbičkou renesančního skladatele Josquena de Pré. Nejprve zvonky, pak totéž téma v dechových nástrojích, které se ještě několikrát objeví, i když zabalené ve veselých fanfárách. Josquenovu skladbu Vive le roi hraje katalánský Esperion 21 Jordiho Savala.

Giacomo Puccini, Nessun dorma, árie Kalafa z třetího dějství opery Turandot. Zpívá Luciano Pavarotti, John Aldis Choir, Londýnský filharmonický orchestr řídí Zubin Mehta.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Johann Sebastian Bach, první věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 E-dur. Hraje Glenn Gould, Columbia Symphony Orchestra, řídí Vladimír Golšman.

Na stanici D-dur se ladíme do D-dur, protože právě do této tóniny vepsal Wolfgang Amadeus Mozart svou brilantní předehru k úspěšné opeře Figarova svatba. Tempové označení je presto, velmi rychle, a také proto je ten kus tak efektním a oblíbeným bodem koncertních programů. Toto je nahrávka předehry k Mozartově čtyřaktové komické opeře Figarova svatba od Akademie svatého Martina a Nevila Merinera v jejím čele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Za nejzajímavější oblast skladatelského odkazu českého skladatele a významného hudebního pedagoga Václava Jana Tomáška považují dnešní interpreti písně a drobné klavírní kusy. Ostatně právě za ty sklízel Tomášek obdiv už za svého života v Praze první půle 19. století. Tyto své lyrické klavírní kusy nazval eklogami a ta, kterou právě uslyšíme, je v tónině F-dur a zahraje ji Milan Langer.

Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty. Jan Václav Stamitz z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou.

Jan Václav Kalivoda byl především vynikajícím houslistou, mimochodem jedním z historicky prvních studentů a absolventů Pražské konzervatoře, na níž vstoupil hned v roce jejího otevření 1811. Houslisté tedy dobře znají Kalivodův příjemný repertoár, ale tento mistr první půle 19. století napsal i ceněné kousky pro jiné nástroje. My si teď například poslechneme skvostnou introdukci a rondo pro lesní roh a orchestr F-dur. Hrají Radovan Vlatkovič a Hamburský symfonický orchestr. Diriguje Johannes Mézus.

Robert Schumann, Im wunderschönen Monat Mai, píseň z cyklu Láska básníkova, zpívá Jorma Hyninen.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Téměř všechny komické opery Joaquina Rossiniho charakterizují skvělá pěvecká čísla, humor, komické árie, dueta nebo terčeta, melodické bohatství, efektní nápady i v instrumentaci a také brilantní předehry. K Lazebníku sevilskému, ke Stratce zlodějce nebo ta, která otevírá Italka v Alžíru a kterou teď hraje National Philharmonic Orchestra zařízení Ricarda Šajího.

Jean-Baptiste Lully, arie Renauda z druhého dějství opery Armida. Zpívá Howard Crook, hraje La Chapelle Royale, řídí Philippe Hervéche.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Jean France byl typický neoklasik a svůj tonální, přívětivý styl neopustil až do své smrti v roce 1997. Byl také skvělý klavírista, jak uslyšíme v nahrávce jeho tria pro klarinet, violu a klavír, kterou pořídil sám se souborem, který nese jeho jméno.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Petr Iliš Čajkovský, předehra k baletu Louskáček. Vídeňské filharmoniky řídí James Levine.

Ludwig van Beethoven, druhá věta Adagio cantabile ze sonáty pro klavír číslo 8 C-moll opus 123 hraje Valentína Kameníková.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů. Úvodní část ze svity číslo 2 Vodní hudba Georga Friedricha Händla hraje Akademie staré hudby, diriguje Christopher Hogwood.

Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlíny a Leporella. Zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Kromě známých děl slavných skladatelů vám na D-dur chceme připomínat i jména téměř zapomenutá, což je i případ následujícího starého německého mistra jménem Melchior Frank, který žil někdy mezi lety 1580 až 1639. A kromě mnoha motet a dalších sakrálních skladeb psal sbírky písní i tanců a někdy je mu připisována první verze oblíbené německé vánoční písně O Tannenbaum. Jinak o Melchioru Frankovi víme velmi málo. Tak teď alespoň představa o tom, jakou hudbu pozdní německé renesance komponoval. Pavanu a Galiardu hraje Klemenčič Konsort.

Johann Sebastian Bach, sonáta E-dur pro flétnu a basso continuo, druhá věta. Hraje Yoshimi Oshima, Jaroslav Tůma a Petr Hejný na violončelo.

V roce 1831 skládá 30-letý Ital Vincenzo Bellini dvě opery, za něž sklízí obrovský úspěch v Miláně. Jsou to Norma a Náměsíčná, La Somnambula. Inscenovány jsou dodnes, i když dlouho ležely v zapomnění, a k jejich znovu oživení přispěly velkou měrou představitelky titulních rolí Maria Callasová nebo Joan Sutherlandová. V Náměsíčné se rozehrává příběh Amíny, která je obviněna z nevěry a její nevinu dokáže až fakt, že je náměsíčná. Přičemž její árie A no crede a mararti v této náměsíční scéně je jedna z Belliniho nejkrásnějších, klenutých a také pěkně náročných frází. Poslechněme si. Sopranistka Cheryl Studer zpívá a hraje Mnichovský rozhlasový orchestr, který vede Gabriele Ferro.

0: Koncert není jen ona kulturní událost, při níž na pódiu někdo hraje a my mu tleskáme. Koncert je také druh skladby, v němž solista vede hudební dialog s orchestrem. Tím solistou může být třeba houslista, klavírista, čelista a jeho part bývá napsán velmi virtuózně. V některé z obvyklých tří vět koncertu na něho čeká kadence, kdy se orchestr odmlčí a solista hraje úplně sám.
1: Před námi tóny nejproslulejšího maďarského skladatele 20. století, také vynikajícího klavíristy a hudebního vědce Bély Bartóka, takového maďarského Leoše Janáčka. Také sbíral lidové písně a nechával se jimi inspirovat ve své tvorbě. Také nesmírně originální hudba, jako je ta Janáčková. Bartók žil od roku 1940 v americkém exilu, pouhých 5 let do své smrti. A mezi pozoruhodnými díly, která zde napsal, je i koncert pro orchestr. Pětivětá kompozice, zřejmě Bartókova posluchačsky nejvstřícnější. Skladatel zvažoval název Rapsodie, ale vzhledem k tomu, jak exponuje různé nástroje i skupiny nástrojů, zdál se mu koncert pro orchestr přiléhavější. Čtvrtá věta se jmenuje Intermezzo interrotto, přerušované intermezzo, a je velmi dobře slyšet proč. Zajímavé jsou také názvuky Lehárovy operety Veselá vdova, respektive Šostakovičovy Leningradské symfonie, protože parodovaný motiv je takřka totožný. Čtvrtou větu Bartókova koncertu pro orchestr hraje Česká filharmonie, zařízení Karla Ančerla.

Génius, který podobně jako Mozart už v dětství cestoval po Evropě, byl oslavován jako skladatel a považován za jednoho z nejlepších evropských klavíristů své doby. Johann Nepomuk Huml. 2 roky byl Mozartovým žákem a po Mozartově smrti sám učil Mozartova syna France Xavera. No a my si teď dopřejeme jiné humlovsko-mozartovské spojení, totiž Humlovu fantazii pro klavír C dur, napsanou na motiv árie Figara z prvního dějství Mozartovy opery Figarova svatba. Hraje japonská pianistka Madoka Inui.

Několikrát, nebo spíš častokrát, se Gustav Mahler inspiroval sbírkou Des Knaben Wunderhorn, Chlapcův kouzelný roh, kterou v roce 1805 editovali Achim von Arnim a Clemens Brentano. Sezbírali pro ní staré německé básně a písně. Goethe se o ní vyjádřil tak, že by měla být v každé německé domácnosti a pro Mahlera to byl zdroj nevyčerpatelný. Pro písně s klavírem i orchestrem i pro tvorbu symfonickou. My si teď poslechneme píseň Antonín Paduánský káže rybám v Mahlerově zhudebnění z roku 1893. Ryby sice světcovo kázání poslouchají s otevřenými ústy, ale nakonec stejně zůstanou stejné. Raci stále chodí pospátku, kapři se stále cpou, kázání je zapomenuto. Líbilo se, ale zůstávají stejní. Zaspívá nizozemská mezzosopranistka Christiane Stotjen, na klavíri doprovodí Julius Drake.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače. Slovo koncert je homonymum vyjadřující dvě různé věci. Jednak společenskou událost, při níž umělci hrají hudbu k pobavení a povznesení publika, jednak druh skladby, v níž solista spolupracuje s orchestrem. Italské concerare znamená bojovat, takže standardní školní poučka zní, že v koncertu solista bojuje s orchestrem, kdo z nich bude mít hlavní slovo. Děti se pak diví, protože k žádnému velkému souboji nedochází. Pamatuji se, jak jsem se v mládí postupně seznamoval s díly Ludwiga van Beethovena. Začal jsem symfoniemi a hltal jsem je jednu za druhou. Když jsem pak přešel na klavírní koncerty, překvapilo mě, a trochu nemile, oč jednodušší, průsvitnější ta hudba je. V symfonii je vždy nějaké drama. V koncertu, ač má souboj v názvu, to tak být nemusí.

Koncert má většinou tři věty. Vše důležité se obvykle odehraje ve větě první. Ta má poměrně komplikovanou sonátovou formu. Nejprve orchestr zahraje celou expozici, tedy hlavní, vedlejší a závěrečné téma. Potom nastoupí solista a jako by šlo o repetici sonátové expozice, přednese též všechna tři témata, ovšem solisticky nazdobená, rozšířená. Následuje provedení, kde se odehrává ta pravá konfrontace mezi orchestrem a solistou. Reprízu obvykle obstará orchestr, aby si mohl solista oddechnout před kadencí. Ta stojí na místě takzvaného druhého provedení. Ještě jednou, tentokrát čistě v solistickém podání, zaznívají v různých obměnách tři témata. Po kadenci už následuje jen stručná kóda. Poslechněme si celou úvodní větu Beethovenova prvního klavírního koncertu v podání Jana Simona a Pražské komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem. A já si dovolím větu trochu komentovat. Nejprve tedy sonátová expozice přednášená jen orchestrem.

dozněla po formální stránce nejjednodušší první věta ze všech Beethovenových klavírních koncertů, tedy z prvního koncertu. Pokud se vám přesto nedařilo orientovat se v její formální stavbě, nevěžte prosím hlavu. Sonátová forma v koncertech je opravdu komplikovaná a je podřízena hlavnímu účelu koncertu – dát solistovi možnost předvést vyspělou techniku a rozehrát všechny možnosti nástroje. Druhá věta koncertu bývá pomalá, zpěvná. U klavírních koncertů se při ní někdy trochu nudíme. Moderní klavír je sice schopen přednést i širokou kantilénu, ale ať děláte, co děláte, způsob tvoření tónu je u tohoto instrumentu dosti mechanický. Klávesy, převodní páky a kladívka nemohou ve zpěvnosti konkurovat tahu smyčce a nekonečné škále pohybů houslistovy levé ruky, kterou se dá ovlivňovat vibráto, barva, intonace, prostě cokoliv. Za nejhouslovější ze všech houslových koncertů se považuje ten Mendelssohnův. Vše tu stojí na nekonečně dlouhé melodii, překrásně vyklenuté, logicky vystavěné a přesto plné emocí. Hraje Viktoria Mulová.

Dnes vybírám takové koncerty, které nejvíce respektují základní vlastnosti tohoto druhu skladby. Ale už v Mendelssohnově koncertu na jednu výjimku narazíme. Věty jsou vzájemně propojené jakýmisi mezihrami, intermeci, spojujícími články. Mendelssohn byl bytostný melodik, takže i tyto vsuvky jsou zpěvné a vlastně nekontrastní vůči hlavám. Koncert

větu velmi odlehčenou. Tyto věty se však často stávají klasickými hity, které si publikum prospěvuje, když odchází o přestávce do kuloárů. Typickým příkladem je Haydnův koncert pro trubku. Na historický nástroj hraje Mark Bennett, řídí Trevor Pinnock.

Koncert jakožto druh skladby bývá v koncertu jakožto kulturní události umístěn na konec první poloviny, před přestávku. Hlavní argument pro toto umístění je možnost dát příležitost slavnému solistovi, který koncert odehrál, zahrát ještě přídavek. Tehdy se z orchestru, sedícího na pódiu, na chvíli stává publikum, a to velmi přísné. Vždy se zájmem sleduji, jak houslisté v orchestru zblízka pečlivě sledují a jistě i tiše hodnotí prstoklady kolegy solisty. Na závěr připomeňme existenci dvojkoncertů, případně trojkoncertů. Dnes tyto útvary vnímáme jako výjimky, ale ve skutečnosti jsou to formy starší než sólový koncert. Ten se, jak známo, vyvinul z barokního Concerta Grossa, kde skupina sólistů spolupracovala s orchestrem. Dva sólující nástroje mohou být příbuzné nebo totožné, jak je to v Bachově koncertu pro dvoje housle a orchestr, nebo v Mendelssohnově koncertu pro dva klarinety a orchestr. Nástroje ale také mohou být kontrastní, jak je to v mnoha soudobých dvojkoncertech pro klavír a nějaký smyčcový nebo dechový nástroj. Jakýsi kompromis najdeme asi v nejmohutnějším a nejzávažnějším dvojkoncertu v živém repertoáru, v koncertu pro housle a violončelo A-moll Johannesa Brahmse. Oba nástroje pocházejí z téže rodiny, ale vzájemně se doplňují. Občas jakoby se spojili v jeden smyčcový supernástroj s rozsahem od velkého C do nebeských výšin nejvyšších houslových rejstříků. Finální větu z Brahmsova dvojkoncertu pro housle, violončelo a orchestr v závěru dnešního Da Capa hrají Mstislav Rostropovič a Itzhak Perlman.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vítejte, milí posluchači, při sledování programu věnovaného převážně hudbě minulého století. Pro stanici Český rozhlas D-dur ji vybral a uvádí Rafael Brom. V tuto chvíli na začátku pořadu bude hrát profesor Norské hudební akademie Erik Stenstavol sonátu pro kytaru, kterou napsal jeho zvěčnělý krajan Johan Kvandal v roce 1984 jako opus 65.

Norský kytarista Erik Sten Stadvall, autorita v oboru historie kytarové hudby 19. století, hrál sonátu pro kytaru opus 65 z roku 1984 modernisty Johanna Kvandala. A následuje slavná hudba k filmu Rudé housle, které náleží do katalogu skladeb Johna Corleana. Je to koncert pro housle a orchestr. Hrají Michael Ludwig, housle, a Filharmonie města Buffalo. Řídí Joe Ann Faletta.

Michael Ludwig housle a filharmonie města Buffalo, řídila Joe Ann Faletta, hráli koncert pro housle a orchestr od Johna Corigliana, komponovaný k filmu Rudé housle. Teď se ještě jednou vrátím k repertoáru kytaristy Erika Stanvolda. Bude hrát fantazii a pasakaju pro solovou kytaru s názvem 8 pokusů, jak dojít k lidu, od norského komponisty Bernta Kasberga Evensena.

0: To byla fantazie a pasakalia pro sólovou kytaru s názvem 8 pokusů, jak dojít k lidu od norského komponisty Bernta Casberga Evensena. Hrál Erik Stenstrandvold.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Další hudbou programu bude dílo Benjamina Britna. Je to nocturno pro tenor, obligátní nástroje a smyčcový orchestr opus 60. skladatele. Zpívá Christophe Brigardier, tenor, hrají Wilhelm Lansky Otto, lesní roh, a Sinfonietta Stapioli. Řídí Osmo Vanska.

Tak to bylo Nocturno pro tenor, obligátní nástroje a smyčcový orchestr, opus 60. Benjamina Britna. Zpíval Christophe Prégardien, tenor, hráli Wilhelm Lansky Otto, lesní roh, a Sinfonietta Stapiori. Řídil Osmo Vanska. A následujících 50 minut vysílání naplní hudba France Schuberta, která je ozláštěna tvůrčí potencí violončelisty Miši Majského. Proslulý virtuos nahrál za klavírního doprovodu Dary Hovorové výběr Schubertovy bohaté písňové tvorby.

0: To byl výběr z písní France Schuberta v úpravě pro violončelo a klavír pod názvem Písně beze slov. Hráli Miša Majsky a Daria Hovorová.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás provází Rafael Brom. Na programu je teď symfonie číslo 4, C-moll, opus 43. Dmitrije Šostakoviče. Hraje Londýnská filharmonie, řídí Bernard Haitink.

0: To byla symfonie číslo 4 C-moll, opus 43 Dmitrije Šostakoviče. Hrála Londýnská filharmonie, řídil Bernard Haitink.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncertní řadu uzavírá sonáta pro sólové housle a mol opus 27 číslo 2 Eugène Ysaÿe. Jejím adresátem byl francouzský houslista a přítel skladatele Jacques Thibaud. Má podtitul Obsession, neboli posedlost. Hraje Hana Kotková.

Hana Kotková hrála sonátu pro solové housle a mol opus 27 číslo 2 Obsesio, posedlost Eugène Isaye. Autor ji věnoval francouzskému příteli Jacques Thibaudovi.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Ve vysílání stanice je s vámi v tuto dobu autor výběru hudby Rafael Brom. Následující skladbou bude koncertantní kvartet pro housle, hoboj, violu a violončelo F-dur, opus 7 číslo 1 z cyklu O šesti skladbách od Jana Křtitele Vaňhala. Hrají Sarah Francis, hoboj a smyčcové trio Tagore.

Hoboistka Sarah Francis a smyčcové trio Tagore hráli koncertantní kvartet pro hoboj, housle, violu a violončelo F-dur, opus 7 číslo 1 od Jana Křtitele Vaňhala. Španělský pianista a komponista Manuel de Falla napsal své populární symfonické imprese pro klavír a orchestr s názvem Noci ve španělských zahradách za pobytu v Paříži. Dnes je bude hrát Marta Ergličová, klavír a pařížský orchestr. Řídí Daniel Barenboim.

To byly symfonické imprese pro klavír a orchestr s názvem Noci ve španělských zahradách od Manuela de Falii. Hráli Marta Argeričová, klavír a pařížský orchestr. Řídil Daniel Barenboim. Koncertantní skladbu vystřídá sonáta pro housle a basso continuo číslo 6 A-dur od Giovanniho Stefana Carbonelliho. Hrají Ellen Schmidt housle, Gaetano Nassillo violoncello, Karl Ernst Schröder barokní kytara a Andrea Marchiol čembalo.

0: To byla sonáta pro housle a basso continuo číslo 6 A-dur od Giovanniho Stefana Carbonelliho. Hráli Ellen Schmidt, housle Gaetano Nasillo, violoncello Karl Ernst Schröder, barokní kytara a Andrea Marchiol, čembalo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vysíláním stanice vás v tento čas provází Rafael Brom a program pokračuje symfonickou fantazií pro orchestr s názvem Z Itálie od Richarda Strausse. Hraje Tonhalle Orchester Zürich, řídí David Zinman.

Tonhalle Orchestr Zürich řídil David Zinman, hrál symfonickou fantazii pro orchestr s názvem Z Itálie od Richarda Strause. A dále uslyšíte cyklus skladeb pro klavír, lyrické kusy, opus 57, sešit 6. Edvarda Griega. Na klavír hraje Eva Knardálová.